0: Ničo, nejde,
1: ten jo zapíjen, ne? Vy víte, vědu, dobrý chlapa, ten dal slovem, ne?

0: ale se být toho, tohle Jindrýka.
1: No, ale, tady byl díky.
2: Little Kraber se nejle máme ke stům.
0: Ono za kážero, co ono zelí opa.
1: Na slíhe, smakli a slíhe.
2: Little Kraber se nejle máme ke stům.
0: Jejke mítke má, jaká macha dronka za
1: hlou. Jo, nejke jsi, jos, jos.
2: Little Kraber se nejle máme ke stům.
1: Kom, jirfe je jůr, fuše,
0: tak on ten. A ví, kuk, ho má mér, no.
2: Little Kraber se nejle máme ke stům.
3: Witches.